0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Auto Koutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Houšky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů. Od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Jablonec nad Nisou bude prověřovat, jestli může v některých svých objektech vybudovat záložní zdroje energie. Půjde o budovy, u kterých počítá s vybudováním fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Město chce zajistit, aby objekty dokázaly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Jablonec nechá prověřit sportovní halu, areál střelnice, trafostanici za atletickou halou a některé základní školy. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, místy až oblačno. Jen ojediněle se může objevit přeháňka, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: pánové. Je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
1: Ahoj.
0: Čau, je tady s vámi David.
2: Dobré ráno.
1: A čau. Je tu s vámi Michal.
0: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Stíhaně šampionů. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně třech týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
1: No těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
0: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
2: Souhlas.
0: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6.03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Thank you, far too kind.

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle
1: to
2: víte.
1: Víme.
2: To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden, kdo vyhraje. A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku naivně slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc práv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Focuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No, končí reprezentační kariéru.
0: No, počkej, a co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Asi nějaký brigády, no.
0: Na brikošku budou, no, tak můžou tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Krásné ráno. Ano.

0: Něco svižnějšího na pondělí ráno, Rudimental a John Newman Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby o tobě chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako načos, trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policaj, to vytáhneš na čas. Dáte si to s dipem, a sírovej dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc, a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já si říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky. Jo. Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neomdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hitrádia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Každý den přináší nové výzvy.
12: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
11: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
12: Více na práce Ontex.cz.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
11: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
18: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
11: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
18: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
11: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
18: www.cirkushumberto.com
3: Hit Radio.
19: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
20: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Jablonecku, obec Smržovka. Omezení provozu tam čeká v hlavní ulici. A opatrní buďte taky v Teplicích, kde se nově zavřela Moravská ulice. Jezdí se okolními.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: To je dost.
0: Taky Pavel Čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Holuby pomáhají lidem ve Skopi utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
1: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
4: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
0: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.
5: Už máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zíváš.
0: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i Činasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno. Dobrý.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu aktuálně, ale Farben. Baby Goodbye na Hit Rádiu v 6.36.
1: Poslední dobou jsme byli zvyklí na ledový frapéčko, na plavky, takový fakt jako horký počasí. Teďka přijde pro změnu spíš horký čaj a možná mikina, protože minimálně do pátku nás čeká taková teplotní facka, kdy k nám ze severu má dorazit fakt studený vzduch a ráno může být klidně jenom 10 stupňů. A já se přiznávám a omlouvám se všem milovníkům toho horkého léta, ale já se asi těším.
0: Já jsem taky spokojený. Já jsem se právě chtěl zeptat, nejdřív se zeptáme posluchačů, tak patříte mezi ty, kdo si stěžuje, že teďka je chladno, anebo patříte mezi ty, kdo je rád, že je takové příjemné podnebí? Já jsem teda v té skupině, že si to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna. Co, David?
2: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zaleknul a říkal jsem, ještě ne, jako ještě na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
1: Jo, určitě. Jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si. My jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt. My, kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, že jo. Taky sporty se dají dělat různý.
1: No jo.
0: Jo, je to lepší. Má to spoustu výhod. No tak vy, kdo jste v tom s náma, tak...
1: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
2: Jemu stačí, že může, víš?
0: Co tady máme v playlistu? Dáme ano, David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Připravit? Pozor, start! Přidej se, poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
15: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká na Děčínsku ve Varnsdorfu, opatrně v Pardubické ulici. A pozor si dávejte taky v Liberci, kde se dál pracuje v Ještěcké ulici. Je tam zúžená vozovka.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šo-

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Radio. 6.48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě, jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to jakože jedno, ale zároveň nevím, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: dress code. Hlavně je to dobře. Vidět.
0: Jakože nejsme vidět, jo, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52-letá realitní makléřka Sachie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a punčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23-letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo. Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys s ní udělal strenek vyklouzlej pytlik? Hezký ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná 2týdenní celozávodní dovolená, týká se všech 3 českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a

0: liště rumburských hrdinů. Město tak prosí občany, kteří krmí venkovní kočky a vytvářejí pro ně improvizovaná krmná místa, aby krmiště dočasně odstranili. Kočičí mor je vysoce nakažlivé virové onemocnění. Virus se šíří nejen přímým kontaktem mezi kočkami, ale také prostřednictvím misek, zbytků potravy nebo vody. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Dopoledne ještě místy skoro jasno, jinak bude většinou polojasno, místy až oblačno.
1: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné pondělní ráno.
4: Ahoj, hezký ráno všem.
5: Snídaně šampionů.
3: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
6: Dobré ráno.
3: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni tři a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
4: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
3: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swim, Stones and I, taky. Taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.
3: We

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že...

0: Někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Asi to vytahování nic moc.
1: Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství, tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakým záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno, vaše ne, Vincent, ale vaše jsem. Já jsem uši a ty jsi až po uši vhod.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, co, jako jak se tam odstal.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco? Jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
3: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon. Proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven.
0: Masakr.
1: Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, tam má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, vy, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: No, bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777, nebo nám to sem hoďte klasicky SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gaylee, ABCDEFU, hezké ráno z Itrády.

0: Na viděnou! Takhle, my se ještě neloučíme, hlavně to není na viděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
1: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře, hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
0: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, zajímavá historka s Tojkou. U nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
0: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
1: Dýmovnici.
0: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava. Ta nás teda pobavila moc. Pojďme na to.
1: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s flekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
0: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
3: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně. Všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašnej rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohl vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď? Tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no, vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek ze Sušice.
0: Měl to i s publikem teda.
1: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
0: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity. Tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno.

0: Dobré ráno všem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová.
3: Na silničáře dneškem nově narazíte na Českolipsku. Opatrně na trase Svitava Velenice za Cvikovem, kde čeká uzavírka. Jezdí se tam dočasně značenou objížďkou.
13: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
14: Hit Radio Kontakt.

0: 7.30. One Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci ale upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
0: Jako, že by si žárlil na robota.
3: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že se rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
0: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě...
3: Má někoho lepšího.
0: No, někoho lepšího, kdo jí konečně...
4: Rozumí.
0: Umí lépe naslouchat, no. Že jo? No, samozřejmě, no. No, to jsou věci. Pojďme soutěžit. Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
4: Hory, klídeček, tomu krytý bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádný výšlap, tak sem se to hodí.
0: Už te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity, 5 minut po 7:30 ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Šumava Kart, to je projekt, který propojuje ubytovatele, výletky... Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava Kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
2: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
3: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
3: Chystal se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
3: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká je chemická značka vody?
3: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
3: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
3: Egypt.
0: Mhm. A poslední pátá?
2: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě anebo v Tatrách?
3: Šumava.
0: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku, je to tvoje?
3: Super, děkuji moc.
2: Moc ti gratulujem.
0: Tak zlepšilo tě to pondělí, cesta do práce lepší
3: ještě.
0: Teďka?
3: Úplně
0: 100%. No tak skvělý, tak my zdravíme do Třebošnice, pobyt posíláme, moc si touží a zase někdy na Hit Radio se těšíme. Ahoj!
3: Super, děkuju moc. Já se mějte taky hezky, naschle.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Naschle. Tak opět zítra, další pobyt z Šumava Kart.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: This is the life. Amy McDonald na Hit Radio v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hit Radio slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
3: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektně nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Fakt? Dobrá práce. Já to věděla, že jo.
0: No jasně, no, když to věděla. Tady... Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co se to se mnou děje, jako. Chcete to vzít za mě, vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát. Budeme hrát. Já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: No, tak nížit dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, a co, ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme děubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hit Radio taky Hoobastank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Auto na šrot CZ.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
10: Auto na šrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.
11: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
12: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský?
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Léto má svůj zvuk.
18: Cinknutí ledu.
17: Smích přátel.
18: Hudbu, kterou máš rád.
17: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
18: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
17: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
18: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
17: Svianela, česká tradiční limonáda.
19: For camping. Venku je nám krásně.
20: Tady chci bydlet.
19: Venku?
20: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
19: A kde bude ložnice?
20: Na louce, pod hvězdami.
19: To je ale velká ložnice.
20: Největší na světě.
19: No jo. A co koupelna?
20: No, v potoce.
3: A sousedi?
20: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
20: Jo, tady nám je krásně.
3: For Camping. Venku je nám krásně.
21: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
22: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Problémy teď hlásí dálnice D8. Odstavená dodávka nejspíš s defektem překáží na kilometru 33,5 ve směru na Prahu. Auta tam vybočují, tak tam projíždějte s opatrností.
24: Mami, proč máme všechno od konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Pořád jste tady.
29: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na pondělní ráno. Hoobastank 7.52, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku, ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás, já, vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady, jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem a už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typni, vystřel.
1: Tak já řeknu, že
0: jako číslo, ne jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mě je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to, ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? Kde jsou ty roky? No, byl to borec. Chester byl obrovská ikona. A když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost v tom podcastu. Oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýhokoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobné jako tady u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: Podobný,
0: a my jsme si vybrali tebe jako zprávaře. Jo? Mohli jsme si vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout Chestera, Bleed It Out, Linkin Park, 7.54. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílící

0: Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Jablonec nad Nisou bude prověřovat, jestli může v některých svých objektech vybudovat záložní zdroje energie. Půjde o budovy, u kterých počítá s vybudováním fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Město chce zajistit, aby objekty dokázaly fungovat i při dlouhodobém výpadku elektřiny. Jablonec nechá prověřit sportovní halu a areál Střelnice, trafostanici za atletickou halou a některé základní školy. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, místy až oblačno. Jen ojediněle se může objevit přeháňka, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Taky dejvem, krásné ráno všem.
3: Ahoj, hezký pondělí.
7: Snídaně šampionů.
6: Davida neučili zdravit.
8: Dobré ráno.
6: Krásné ránko.
3: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
6: Nebo a za chvíli kolik byste byli ochotní zaplatit, jako,
8: že byste se zopakovala.
6: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
8: Taky mě to napadlo.
6: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Skvělá Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhej se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
0: Jaký mám body count já? No, nevím, dva.
2: Ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
2: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo? Že vám vynuluje skóre a vy začínáte od znovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takový resetík, no tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčil tachometry, jo, ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc, hele, napište mi na Instagram a já vám to vynuluju za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako
0: nevynulování. Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní, komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Jo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou,
1: ani
0: že tam je,
1: jinýho?
0: Ne?
1: Tak,
0: co?
1: Nic jiného taky ne teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity Hozier.
2: Počítej se, kolegové.
0: Tak už mám, jasně.

0: Imagine Dragons, Enemy, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde je poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky, třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo, to bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez, já jsem, Facebook mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky, právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Míšo, to není hezký, to nebude na internetu tohle viset.
1: No, není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic, dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli, odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že jej pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu věd, že já si radši nevzala pištu Hufnágla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme,
1: že jo?
0: Rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svoji švagrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a na schválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanice Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože ono se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako naschledanou, jako mějte se.
0: No, protože já jsem si říkal, že ta Karel Gott měl song jako C'est la vie a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného. Tak Jasmin, co je teda C'est la vie?
2: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Chalet, C'est la vie, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu!
5: www.cirkushumberto.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu na Mostecku. Došlo k ní na hlavním průtahu obcí Skršín. A na Mostecku taky opatrně v obci Sedlec. I tam máme hlášenou nehodu, u které se můžete zdržet.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: život. Khaled, Selaví, 8 hodin 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update. Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
2: A to je ale
0: takže,
2: fakt.
0: Takže počkej, takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
2: Jednou ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně. Ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou, takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Hit Rádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls.

0: To je Virval, tak jak to od Linkinu známe, Up From The Bottom na Hit Rádiu, 7 minut po 8:30. Hledali jste někdy někoho přes inzerát? Pojďme se vrátit do minulosti. Prosím vás, dneska je to přesně 331 let, kdy v Anglii vyšel první seznamovací inzerát na světě. Jo, třicátník si v něm na rovinu řekl o bohatou mladou dámu, což je vlastně stejný jako dneska, jenom místo novin je to třeba Tinder a tam taky hledáme ten protikus, který je hezký nebo finančně zajištěný. A mně se líbí ta přímočarost vlastně z toho 17. století, jo, žádný jako jsem pohodář a vysoký a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, nebo zhruba, 30-letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době.
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe. Nebo
1: na
0: vy, kdo jste u rádia, představte si, že někoho scháníte a potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne, jaká jsem já, že jo.
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše... Jo, ne, tak
0: no, je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej to, ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku,
1: váhu?
0: Barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? To bylo vanoucí, že jo, vlastně. V těch papírovejch, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rádia, vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734-579-079.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
2: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
11: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.

0: Coldplay We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu? Tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukovali, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Čili koho přítel dofukoval, matraci nebo Lenku? Tak, kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: Back in Time, tady u nás na Hit Rádiu, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co? Vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kdy přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zase zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: Pa, pa, pa.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Semelsku na příjezdu do Rokytnice nad Jezerou z Jablonce. Nad Jezerou bouralo osobní auto s nákladním, tak projíždějte kolem opatrně. Bouralo se taky v Liberci, v Ruprechtické ulici u křižovatky s Lužickou. Tady aktuálně projedete s omezením. A komplikace máme taky v Liberci, v Hanichovské ulici. Tady srazil autobus chodce, na místě jsou záchranné složky, tak určitě sundejte nohu z plynu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
5: Den zo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Technické muzeum zůstane v areálu bývalého výstaviště v Liberci minimálně do roku 2037. Smlouva na pronájem 4 pavilonů mu měla vypršet příští rok na konci června. Město ji prodloužilo o dalších 10 let. Technické muzeum, které provozují místní nadšenci do průmyslu, je v nevyužívaném areálu bývalého výstaviště od roku 2014. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. Řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Milovníci historie mají v létě o důvod víc vyrazit na zámek. Památky totiž nabízejí speciální programy. Jak to mají u nás v zákupech, ví kastelán Vladimír Trégl.
10: Máme na zákupském zámku v areálu barokního hospodářského dvora největší barokní konírnu v celé České republice. Ta konírna se skládá ze dvou částí. Je to takzvaná velká konírna, což je architektonicky nádherný prostor. 20 původních pískovcových sloupů ze 17. století podpírá 33 polí křížových kleneb.
9: V druhé části takzvané malé konírně jsou vystavené historické kočáry z 19. století. Fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Na severu Čech měří

Go a Calling, takovouhle pohodičku jsme vám naservírovali hned z kraje pondělního dopoledního rozjezdu. Víkend je za náma, tak kamarádi, jak se dneska máte? Jak jste se vyspali? No, je mi to jasný. Kdo koukal včera na finále mistrovství světa ve fotbale, tak sotva drží oči otevřený. Já se přiznám, že jsem na tom dneska dost podobně. Nicméně, my jsme tady od toho, aby jsme vás aspoň trochu probrali. A rozhodně vás nenecháme usnout, takže volume doprava, kamarádi. Další skvělý hity, který vám ten start pracovního týdne dělají o něco hezčí, už jsou ready. A mezi nima taky Maroon 5 a Cardi B, Girls Like You, jdeme na to.

0: hodin nádherná záležitost, kterou jsme za váma poslali do práce domů, ale třeba je na cesty, jestli zrovna máte volno a razíte někam na dovču. Mimochodem, co si takoví Češi nejčastěji berou na dovolenou a čím bychom se třeba lišili od Slováků? Tak třeba vlastní toaleťák v kufru. To je podle mě ale známka toho, že my jako Češi jsme velmi zcestovalí a víme moc dobře, jak předejít nepříjemným situacím, takže za tohle já tleskám. České dámy pak třeba spolíhají spíš na kraťasy než sukně. Pod to se podepisuju. Je to mnohem praktičtější. A co je absolutní základ každého dovolenkového kufru, to je právě velká trojka, tričko, plavky, kraťasy. Tak tohle si určitě nezapomeňte, jestli balíte na dovču. No a u těch dovolenkových kufrů my ještě nějakou chvilku zůstaneme. Existuje totiž ještě jedna velmi typicky česká věc a já vám garantuju, že nic víc českého už dneska neuslyšíte. Za chvilku to proberem, zůstaňte s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
6: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
9: Service Plus.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Z
16: zlepši si náladu.

Daša a Austin zní éterem Hit Radio Kontakt na hodinkách 9.33 a já vám slibovala, že si takhle při pondělku uděláme takovou malou škodolibou radost. A co může být lepšího než cizí neštěstí, že jo? Sezóna letních dovolených je v plném proudu, vyráží na ní spousta Čechů a bohužel někteří nám dělají v tom světě pěknou ostudu. Jako třeba jeden pár, který vyrazil na dovolenou do Egypta a na letišti jim explodoval kufr, protože byl plný plechovek kozla. To je prostě esence češství, jo? Na zprávu, která je víc česká, už dneska pravděpodobně nenarazíte, ale já si stejně myslím, že za to nakonec můžou ty Egypťani, jako kdyby tam točili normální pivo v normálním půl litru, tak se takovýhle neštěstí přece nemůže stát. To je mimochodem další typicky česká věc. Vždycky si najdem někoho, kdo za to může. No nic, pojďme radši zpátky k muzice a k našemu playlistu, ten je totiž nabitej a připravený na to vám zlepšit den. Takže na scénu jdou Ace of Base a 90-kovej megahit Beautiful Life. Jdeme na to!

0: Hodiny a souhvězdí, to je další skvělá společnost do toho pondělního dopolka. Rozjeli jsme si společně nový pracovní týden, víkend zase utekl a mně je to jasný. Spousta z vás v sobě teď má takovej ten nepříjemný pocit, že jedeme zase na novo, čeká nás další práce, další povinnosti, takže je potřeba se dneska zaměřit hlavně na maličkosti, které ale ten den dokážou kompletně otočit k lepšímu. Vymazlený oběd, ledový kafe, hezká zpráva od partnera, nebo partnerky a samozřejmě ty nejlepší hity. Od toho jsme tady my, bereme si to na starost, tak co nás čeká v následujících minutách? Třeba jedna nádherná, romantická záležitost od Nickelbacku. A taky jedna skvělá party pecka od Faithless a BB Rexy. V našem playlistu si prostě každý přijde na svý, to vám můžu slíbit, tak si zatím skočte pro kafe nebo pro něco dobrýho, za chvilku pokračujem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
9: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
12: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
13: Léto má svůj zvuk.
14: Cinknutí ledu.
13: Smích přátel.
14: Hudbu, kterou máš rád.
13: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
14: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
13: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
14: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
13: Svianela, česká tradiční limonáda.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
17: Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
19: S
17: zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už je desítka a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Mezi Mistrovicemi a Novou Vsí se srazilo nákladní auto s autobusem. S opatrností je vozovka průjezdná Kyvadlově, tak bacha na to. No a bouralo se taky na Semelsku, na příjezdu do Rokytnice nad Jezerou, z Jablonce nad Jezerou, tady bouralo osobní auto s nákladním a na místě stále probíhá šetření nehody. Tak i tady sundejte nohu z plynu, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů.

0: Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv tak dnes zřejmě porostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za litr. O desítky haléřů ale nejspíš vzroste i cena benzínu. Jablonec nad Nisou chce posílit svou energetickou bezpečnost a připravuje proto prověření záložních zdrojů energie pro městské budovy. To potvrzuje za radnici i Milena Lánská.
1: Město prověří, na jakých budovách v majetku města by bylo možné instalovat záložní zdroje, které by potom mohly fungovat v případě výpadku elektrické energie. Měly by tam tedy vzniknout fotovoltaické elektrárny s bateriovými úložišti.
0: V současné době je vše ve fázi přípravy. Místa pro děti na základních i mateřských školách je v Libereckém kraji dostatek. I proto se tak do školek dostávají i děti mladší 3 let. V Liberci se za poslední 4 roky kapacita škol a školek navýšila o 264 míst. Problémy s umístěním dětí ze svého spádu má v Liberci jen jedna základní škola, a to základní škola Lesní. Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel. Belgičan ve finiši porazil Tadeje Pogačara a Isaaca Deltora. Událostí včerejšího dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, který si při pádu zlomil klíční kost. Do první stovky se Stryja Čechů vešel jen Jakub Otruba, který obsadil s Mankem přes 26 minut 77. místo a vybojoval své dosud nejlepší umístění. Nejlepší z českých jezdců Matyáš Vacek klesl ze 4. desítky průběžného pořadí na 50. místo. Do cíle dojel se ztrátou přes 35 minut. Závodníci dnes mají před závěrečným týdnem Tour de France volný den.
2: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
3: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: V Liberci měříme 15 stupňů, v České Lípě je 17 a Harachov hlásí 13 stupňů. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Pondělní dopoledne pokračuje, od mikrofonu zdraví celý sever, Silvie Válková, a my si teď už rozjíždíme 10. dopolední, to znamená dvě věci. Čekají nás další skvělý hity, se kterými se vám bude pracovat o něco líp, a taky si dáme tradiční pondělní Dořekni to, který se dneska bude týkat randění, no? K tomu víc už za chvilku, teď už si ale slovo berou Simple Plan.

Anderson, Rudimental a Alibi, hit, který za 3 minuty dokáže dobít baterky na max. A teď rovnou jedna otázečka na vás. Kdy naposledy jste byli na rande? Jestli jste zatím single hledáte a chodíte na randička, nebo si třeba chcete najít nějaký letní románek, tak vy si, kamarádi, zasloužíte obrovský obdiv. Dneska randit, to totiž vůbec není snadný. Přehnaný nároky, jak ze strany žen, tak mužů, někdy úplně absurdní a nesplnitelný požadavky na vzhled, to je takový dnešní randící standard a vlastně se ani nedivím výsledkům nedávného průzkumu, ze kterého vyplynulo, že víc jak 75% žen a 60% mužů za poslední rok nebylo na žádném klasickém rande. Fakt tomu docela rozumím, protože když už se na něj teda konečně dostanete, tak dopadnete třeba jako můj kamarád, který mi nedávno vyprávěl svoje dilema s placením za večeři. Kámoš chtěl za slečnu zaplatit, ale ona se celou dobu vyjadřovala o ženských právech tak jako dost vyhraněně, takže se bál, aby jí tím neurazil, protože přece jenom silná, nezávislá žena je schopná zaplatit za sebe sama, ale to zase bylo proti jeho přesvědčení, nebo prostě nebylo mu to příjemný, ta myšlenka, že by za ní nezaplatil, když jí pozval, takže celý to bylo divný a konec konců mohla by se urazit i tak, že ji nechal, aby za sebe zacvakala sama. No, divočina to dnešní randění. Šikl by se nějaký manuál. Nicméně, já si říkám, že randění je docela dobrý téma pro naše pondělní Dořekni to. Mě by zajímalo, co se vám kdy na randičkách stalo, no tak za chvilku si to tady otevřem. Do té doby ale posílám Miráje a Summer Love. Velký.

0: Soler a Animal na Hit Radio Kontakt. Je pondělí 10.27, čas jako dělaný na to si tady otevřít dnešní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: To je hra, ve který já načnu větu a vy ji podle sebe dořeknete. No a protože jsme se tady před malou chvilkou bavili o randíčkách, pojďme u toho ještě zůstat. Já se totiž vsadím, že vy k tomu budete mít co říct, že to bude jedna zpráva lepší než druhá. A co mě hlavně zajímá, zažili jste někdy rande, že jste už po 5 minutách vymýšleli únikovou cestu? Že vás prostě ten druhý člověk něčím instantně odradil a co to bylo? Tohle spolu teď probereme, takže téma dnešního Dořekni to zní. Největší red flag na prvním rande je... A teď už je to jenom na vás. Pojďte mi to doříct na náš WhatsApp 606 825 404. Pište nebo posílejte hlasovky. Hrozně se na to těším a jsem zvědavá. Za chvilku na to mrkneme.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
11: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
17: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
18: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
19: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
20: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
21: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
22: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
21: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
23: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Best of Beginning a Hit Radio Kontakt k tomu na hodinkách 5 minut po půl jedenáctý a my se vracíme k dnešnímu Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Největší red flag na prvním rande je, když si objedná salát a pak mi ujídá hranolky. To je zpráva od Honzy a já tady asi budu muset souhlasit, i když za mě by to teda nebyl důvod, proč už se s tím druhým nikdy nevidět, ale jako pravdou je, že to je od začátku taková přetvářka, no, prostě pojďme znormalizovat, že si na prvním rande dáme k jídlu to, na co doopravdy máme chuť. Potom dorazila zpráva od Lenky, největší red flag na prvním rande je, když stále mluví o své ex. Tak to je jednoznačně red flag a velký, ne, nebrat, souhlas. Pak tady mám zprávu od Moniky, když se na prvním rande opije, jo, to ti řekne víc, než kdybyste si celý večer povídali, ale zase jako na druhou stranu, co když je to fakt hrozně milej kluk, akorát byl strašně nervózní a malinko tu přehnal s alkoholem na kuráž, to je prostě těžký, no. A na závěr zpráva od Pavla, největší red flag na prvním rande je, když se mě po 5 minutách zeptá, co jsem za znamení. Pavle, tak to já bych odpovídala stylem, hele, prosím tě, já jsem kozoroh a ty jsi? Jo. Blíženec, tak to ne, hele, to by nefungovalo, no tak škoda, no, tak se mě hezky ahoj. Ale jo, red flag to i za mě rozhodně je. No tak moc díky za všechny zprávy, jste prostě skvělí, hrozně mě bavíte. Já myslím, že dnešní Dořekni to můžeme v klidu uzavřít, red flagy necháme u randění a teď už jen samý zelený vlaječky, jako třeba Alice DJ a Back in my life, jdeme na to.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: ani tohle nemůže chybět v našem nabitým pondělním playlistu. Kamarádi, krásný pondělí. Ty rozjezdy nového pracovního týdne jsou náročný, o tom žádná. Jestli zrovna sedíte v práci, přemýšlíte o tom, co všechno vás dneska čeká a už teď máte 100 chutí skočit zpátky do postele a především se schovat, kamarádi, vydržte. My jsme v tom s váma, krajeme vám záda, takže žádnej stres, jenom dobrá muzika, dobrá nálada a k tomu už za chvilku další megahit, se kterým to půjde o něco líp. To je Lady Gaga a Abracadabra. K tomu přidám taky Shakiru. I ona včera zazářila se svojí show na poločasové přestávce velkého finále. Prostě jenom ta nejlepší hudba pro vás a vaše pohodový pondělí. Tak zůstaňte s náma a fajn dopo.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Hit Radio.
4: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: už je tady 11. hodina, před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Mezi Mistrovicemi a Novou Vsí se srazilo nákladní auto s autobusem. Na místě stále probíhá šetření nehody, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na Jablonecku v Desné ulici. Ve Sladké díře je uzavřená vozovka z důvodu opravy povrchu silnice. Tak i tady na to myslete. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
8: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.

0: vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
1: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer, a tudíž těsně nad západním obzorem. Jablonec nad Nisou obsadil za rok 2025 první místo za sběr elektroodpadu v kraji. Mezi městy s více než 10 tisíci obyvateli v Libereckém kraji se v hodnocení společnosti Asekol umístil na prvním místě a získal mimořádný příspěvek ve výši 20 tisíc korun. 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubasí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentíně oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 14 až 17. Odpoledne budou stoupat maximálně na 16 až 20 stupňů. Bude polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit taky přeháňka.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Krásný pondělí, s vámi stále Sylvie Válková a kamarádi, něco pro vás máme. Za chvilku prozradím víc, teď už ale Black Eyed Peas.

0: kontakt, je 16 minut po 11. a teď ta slibovaná soutěž. Kamarádi, jak jsem říkala, něco pro vás máme. Je to něco, co vám zaručeně zvedne náladu a hlavně vám to předá obrovský množství vitamínu D. Opět se nám do éteru vrací soutěž společně se solárním studiem Royal Sun a zahrajeme si o permice v hodnotě 1500 korun. Takže jestli jste zatím nestihli to krásný letní opálení, žádný strach, v Royal Sun doženete, taky si tady užijete chvilku jenom pro sebe a zasloužený relax, no rozhodně je co hrát. A teď to hlavní, a sice jak o permice do Royal Sunu hrát. Kamarádi, celý know-how spočívá v tomhle.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: To je číslo k nám do studia, na který vy nám klidně už teď můžete psát vaše zážitky z dovolené, při kterých jste se spálili. Kde se to stalo, jak jste to řešili, jaký komplikace vám to třeba přineslo, nebo jak dlouho trvalo, než to přestalo bolet. Cokoliv, na co si vzpomenete. Díky tomu, že se s náma podělíte o takovej zážitek, budete moct vyrazit právě do Royal Sunu, kde vám absolutně nic nehrozí a opálení dopadne vždycky dobře. Permice budeme rozdávat za vaše zprávy v odpolední show, tak nám klidně už teď napište k nám na WhatsApp 606 825 404. Těšíme se na to a teď už další hity. Tady jsou Soul Asylum.

0: den i takovýhle kousky se tady pro vás najdou v éteru Hit Rádia Kontakt. Včera nám skončilo fotbalové mistrovství světa, který ovládlo Španělsko, a internet zaplavili videa z jejich oslav, do kterých se i tak jako snažil přichomejtnout Donald Trump. No jo, to je taková klasická Trumpovina, zase z toho chtěl tak trochu udělat svoji show, ale nějak se mu to nepodařilo. Stál tam na okraji a já si tak říkám, to je přesně jak ten jeden týpek, kterýho ve svém životě máme určitě všichni, kterýho nikdo nezval na párty, ale on se tam stejně objevil, nikdo mu nepíše, nevolá, ale on má stejně pořád pocit, že je s váma v partě a je váš nejlepší kamarád. Znáte takovýto zvířátko okapy? Něco mezi zebrou a žirafou? To je jak Donald Trump, ten taky nezapadá do žádný party. No nic, jedeme radši dál, před námi jsou další hity a já k vám už za malou chvilku posílám Jeleny.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
17: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
3: Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

tohle vám nabídl náš dopolední playlist na Hit Radio Kontakt. A co zase nabídne ten večerní playák, na to spolu koukneme právě teď. Tradičně si tady po 6. hodině odstartujeme večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia. Takže ideální soundtrack k závěru toho pondělka. A protože skvělých oldie specek není nikdy dost, já tady pro vás mám i dneska malou ochutnávku toho, jak to bude znít. Tentokrát jsem sáhla po osvědčený klasice a hitu, který si asi úplně každý z nás hned spojí s tou skvělou a jedinečnou Eurodance 90-kovou érou. Takže pojďme rovnou na to. Kamarádi, volume pořádně doprava, protože tohle vám rozproudí krev v žilách. Headway a What is Love.

0: Tragicky, my tady ale díky tomuhle hitu teď máme happy end, protože jsme společně zvládli pondělní dopoledne. To nejhorší za náma, teď už to bude jenom lepší, za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Tayo Cruz nebo Rosalyn, no a pak už 12. hodina a pondělní srdcovky. Tak na to určitě počkejte, mějte se krásně, ať vám to utíká a slyšíme se zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
7: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
8: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrot CZ.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci ve Švermově ulici u křižovatky se Žitavskou bourala dvě osobní auta. Počítejte tady s omezením provozu a taky se zdržením hostnetu provoz. A na omezení narazíte taky na průtahu Turnovem směrem do Ohrazenic, probíhá údržba mostů. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Den ZOO Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Den ZOO vás srdečně zve.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Už tam bude. Nech toho.
9: Každý už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele, ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
16: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
15: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníků do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Technické muzeum zůstane v areálu bývalého výstaviště v Liberci minimálně do roku 2037. Smlouva na pronájem 4 pavilonů mu měla vypršet příští rok na konci června. Město ji prodloužilo o dalších 10 let. Technické muzeum, které provozují místní nadšenci do průmyslu, je v nevyužívaném areálu bývalého výstaviště od roku 2014.
17: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: Na severu Čech bude odpoledne převládat oblačno. Na severu Libereckého kraje a v Jizerkách se můžou objevit i přehánky. Teploty budou stoupat maximálně na 20 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Applebury, Fornon Blondes, no a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let The Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000, co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let The Dogs Out, první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako megahit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: To je pravá Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální. Drums, please.

0: Další srdcovka na Hit Radio, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No a nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu ji zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777-937-777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu? Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farná.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
9: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
8: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
9: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
8: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
9: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
8: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Každý den přináší nové výzvy.
12: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
11: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
12: Více na práce Ontex.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Damiano David v éteru Hitrádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka, Sara Bareilles a Brave. Jdeme na to!

0: Ray v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a pozor, Dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasný, protože pomáhají rodinám, o jejichž vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci, je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům, no a přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rosé a Bruno Mars nebo Imagine Dragons.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká lípa.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson na Lush Life, v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na omezení narazíte na Děčínsku. Na výjezdu z Valkeřic směrem na Vernořice probíhá údržba vozovky a jezdí se kyvadlově na semafory. A ve Vysokém nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského probíhají stavební práce. I tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Hey, we are Imagine Dragons.
12: Hey, I'm Lady Gaga.
13: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku. Doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
15: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
14: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokut za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám.
1: V Libereckém kraji je míst pro děti na základních i mateřských školách dostatek. I proto se tak do školek dostávají i děti mladší 3 let. V Liberci se za poslední 4 roky kapacita škol a školek navýšila o víc než 260 míst. Problémy s umístěním dětí ze svého spádu má v Liberci jen jedna základka, a to z Šolesní.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: V Doxech je 17 stupňů, v Hejnicích 15 a v Chřibské měříte 14. Odpoledne bude na severu Čech převážně oblačno, ojediněle může taky zapršet.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitý, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panic at the Disco s námi v éteru Hit Radio. No a pozor, důležitá zpráva, na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražetkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat. A seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečné. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí, každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, jo? I když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. A teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou, doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek, no a vy nebojte, protože další šance, další téma, zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku.
1: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
8: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
9: Léto má svůj zvuk. cinknutí ledu,
10: smích přátel,
9: hudbu, kterou máš rád,
10: a chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
10: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
10: Svianela, česká tradiční limonáda.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hitrádiu?
14: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
15: Musíme říct, že opravdu ve formě.
16: Silnější než kdy dřív.
17: Propojuje ubytovatele výl...
16: Vyspěl Michale.
17: Ubytovatele výletky... Tak ještě jednou.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Little Bit of Love. Tom Grennan s námi právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že snídaně zařídím na ohni, jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z tému. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

0: jaký máte pondělí. Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený, jo, strašně hezky, já jsem je hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedávám už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak, to je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň partii Člověče, nezlob se. Jo, to můžete, to naštve lidi úplně stejně. Další hity do uší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776 823 833.
5: Auto na srot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776 823 833.
6: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
7: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
8: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
9: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
10: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
11: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hitradia těsně před 14. hodinou, za chvilku rehab nebo činasky, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na výjezdu z Pertoltic pod Ralskem směrem na Mimoň probíhá údržba vozovky, počítejte tady s omezením. A na Českolipsku zůstaneme, v úseku mezi Svitavou a Velenicemi se opravuje silnice třetí třídy a ta je proto uzavřená. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, pomoc k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne. Popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
14: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
13: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jablonec nad Nisou bude prověřovat, jestli může v některých svých objektech vybudovat záložní zdroje energie. Město chce zajistit, aby objekty dokázaly fungovat i při dlouhodobém blackoutu. Jablonec proto nechá prověřit sportovní halu, areál Střelnice, trafostanici za atletickou halou a taky některé základní školy.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Odpoledne bude na severu Čech převládat oblačno, ojediněle se může vyskytnout i přehánka. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of my life a One Direction, tak jdem na to.
16: Written in these walls are the stories that I can't explain.

One Direction dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na Seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na Seznamce aspoň 5 minut, tak... No nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na Seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co Seznamka byla pro vás. No a tohle je Rehab. Bylo

Činašky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme seznamky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča, měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovan týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí, nestáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono. Jo, tady to někteří lidi ignorujou. Jo, třeba i ten pitomej popisek. To samý píše Martin. Ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole. Měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole. To je prostě strašně smutný. Ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může ze začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje buď bizarní nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. No, my tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký, píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klape nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčetí zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše. Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande, klidně mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne. Tohle ne, nevadí, tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj, slibuju, bez bizárů.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Pálči u Kladna za 6 milionů 900 tisíc korun. Rodinný dům ve Frýdku Místku za 8 milionů 500 tisíc a 1 koruna. Rodinný dům v Meziříčku u Třebíče za 5 milionů 990 tisíc. Byt 2+1 v Ústí nad Labem na severní terase za 3 miliony 190 tisíc. A zemědělská usedlost v Chroustově u Nymburka za 2 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
15: Franto, co jsi to zaskoupil?
16: Zavařovací hrnec.
15: A co budeš dělat?
16: V létě okurky, v zimě svařák.
13: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle show Miraj v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší, už jedu. Už jedu. Další hity do uší, za chvíli Alex Warren a teď jsou tu ATC.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:15. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Klasik. Takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasný. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme Friends Day, neboli taky Den kámošů, takže ne, že dneska tomu svýmu kámošovi zapomenete popřát. Věřím tomu, že popadnete kámoše a odpoledne se dostavíte na odpolední show na Hit Radio Kontakt, protože tady si budeme povídat jak o kámoších, tak ale i o spoustu dalších věcech. Budeme se na vás těšit dneska ve 3.
1: Hit Radio Kontakt.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štím mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
16: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
17: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
18: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
19: Asi bouchla hadice.
18: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
19: Co?
18: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
19: Chlapi, jedem do Hostru!
20: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Liberci v Košické ulici, došlo tady ke střetu osobáku s nákladňákem, počítejte s omezením provozu a menším zdržením.
0: A pozor na průtahu Turnovem směrem do Ohrazenic, bude tady probíhat údržba mostů.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když hlad nepočká, je tu Bold Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bold Food. Jídlo bez čekání.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda dnes podle očekávání podpořila. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Naopak proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Mimořádně perné léto zažívají vodní záchranáři. Práce totiž letos mají mnohem víc než obvykle. Od začátku letních prázdnin už mají na kontě přes 550 výjezdů, což je o polovinu víc než za celý loňský rok. Často zasahují u kolapsů z horka. Někdy to jsou převrácená plavidla anebo vyčerpání při plavání. Sociální sítě postihl rozsáhlý výpadek, který se dotkl Facebooku a Instagramu. Platformy v neděli dopoledne hlásily chybové zprávy a lidé se nemohli přihlásit ke svým účtům. Co bylo příčinou masivního výpadku, zatím Meta neuvedla. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku. Nověji patří 26. místo. Nejvýše postavenou Češkou zůstává šestá Karolína Muchová. Hned za ní na sedmé příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.
7: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na severu měříme aktuálně 18 stupňů Celsia, což jsou taky denní maxima. Během odpoledne čekáme oblačnost, zataženo a k večeru možnosti taky přeháněk.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, na kterém startuje odpolední show s Dejňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: My si rozjedeme pondělní odpoledne třeba s tématem přátelé a kamarádi, protože to je taky den, který dneska slavíme. Den přátel.
0: Je to tak a nebudou chybět ty nejlepší hity na severu. Luis Capaldi, Shakira nebo Avicii.

0: Luis Capaldi, Forget Me, kousek, který jsem dlouho neslyšela, upřímně se přiznám, ale strašně mi bodnul právě teďko takhle v pondělí odpoledne, doufám, že i vám. My dneska, jakožto v pondělí 20. července, slavíme Den přátel. Přesně, Rembrandt hnedko najedou na tu paměť. Každopádně já jsem si říkala, že bychom asi nemuseli řešit tentokrát vaše kámoše, protože doufám, že vaši kámoše jsou v pohodě. Nezapomeňte jim dneska popřát, taky samozřejmě. Ale mohli bychom probrat takový seriály, protože Přátelé, asi nejznámější seriál, jsem hrozná, nikdy jsem ho neviděla.
1: Jsi možná jediná na planetě.
0: Taky si myslím.
1: Ty a Aporiginci jste možná jediní lidi na světě, kteří neviděli prostě Přátelé.
0: Jo, je to dost možný, no, protože já vlastně ani nevím proč, mě by to i já možná to doženu někdy. Jo, ale celkově je to nejznámější seriál, a tak se pojďme okolo toho motat. Jaký máte vy nejoblíbenější seriály třeba?
1: Já bych chtěl říct, že teda ti dáváme tady s posluchači úkol, máš na to měsíc a půl, na konci srpna se zeptám, tak co seš Rachel nebo Monika, a ty mi

0: popravdě odpovíš.
1: Úžasný. Rachel, to je Jennifer Aniston.
0: Ano.
1: No tak to vím, že jo, tak jako takhle zase to, a to budu vždycky prostě, jako když už si máme hrát na tohle, tak vždycky Jennifer Aniston. No, každopádně.
0: Já koukám teďka zrovna na tu legendu o Avatarovi, o Aangovi, Avatar legenda o Aangovi. Běží druhá série a je to jako neskutečný. Je to jako jízda jako brutální.
1: Já mám problém hrozný ten, že já jsem ten člověk, který jako nekouká na nový seriál. Já prostě třeba jeden seriál zkouknu 4x a ať už to má třeba 20 sérií, tak se na to víš, co to je taková ta jakoby, víš, že jako víš, co čekat, nikdy tě to nesklame a tak, takže já jsem prostě jako...
0: Na tohle jsou právě skvělý ty sitcomy, jako třeba Přátelé, Big Bang Theory, že jo, nebo...
1: Comeback.
0: Comeback, ano. Tak ty jsou super právě, to můžeš žít v kuse a třeba 6x dokola na některých televizních stanicích, to taky je už třeba několik let. Nicméně nás zajímá váš nejoblíbenější seriál ever, anebo tady tenhle ten podkresový prostě. Já mám takhle Big Bang Theory, že jo, prostě pustím a je mi vlastně jedno, který je to díl, protože hlavně jako je tam nějaký
1: hluk. Něco tam mluví, jasně.
0: A ale zase jako proti tomu mám Scrubs Doktorice, to je prostě nejlepší seriál, který kdy v historii byl natočený.
1: No zajímají mě vaše odpovědi, tak nám to pište k nám na WhatsApp 606 825 404.
0: A k tomu Shakira!

0: Day nám dozněli éterem Hitrádia Kontakt. No a přátelé, dneska máme den přátel, a tak jsme se zdejně rozhodli, že by nás zajímalo, na co koukáte, jaký máte nejoblíbenější seriál, ať už takový ten do podkresu, jak se říká, anebo jestli máte nějaký úplně oblíbený, takový ten jako navážno, co sice přesně víte, jak to dopadne, ale stejně si ho dáte znova.
1: Přesně takhle vypadají ty všechny zprávy. Několik z vás napsalo dokonce i přátelé, ale objevovali se tady třeba Simpsonovi.
0: No jasně.
1: To je taky taková klasika, nebo potom Comeback, ten už jsme taky zmínili, nebo Petr napsal Hospodu.
0: Ano.
1: Známý už dlouho a známý taky z paměti, ale stejně mě baví víc než půlka nových seriálů. Jo, je to prostě ta klasika. Jako já jsem teďko začala taky si znova pouštět Comeback a už jsem u nějakého 40. dílu. Ani jeden jsem neviděla celý, ale přesně je to takový to, jako víš, že prostě děláš si u toho, vaříš, uklízíš, skládáš skříně a prostě ti tam hraje něco do pozadí.
0: My máme s kamarádama tradici jednou za měsíc, teď už méně často, ale dřív to bylo jedno za měsíc, jsme si dělali gentlemanský večírek, udělali jsme si něco strašně dobrého, jsme si uvařili, otevřeli jsme si pivínko a k tomu jsme si pustili seriál Hospoda. A sjeli jsme třeba jako 10 dílů za večeru, toho jsme probrali život a bylo to skvělé.
1: Já jsem to asi nikdy neviděla, ale pamatuju si, když jsem byla jako malá u babičky a vždycky jsem to slyšela, to u do naší hospody.
0: Ona totiž Hospoda byla prostě comeback mojí generace.
1: No, jasně.
0: Je to tak. Přátelé, nic nenaděláme, jsem ale rád, že i tyhle ty starší seriály jako nezanikají, že jsou tady pořád s námi. No a před námi další naprosto fenomenální muzika. Co třeba tedy svým za Lose Control už za chvilku.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
9: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvilku. plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
14: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
15: www.cirkushumberto.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tady svým s Lose Control. Já musím říct, že jestli jako něco ztrácí, tak kontrola to rozhodně není. Tedy totiž před pár dny v rámci festivalu Colors of Ostrava poprvé historicky vystoupil v České republice a byl to nátěr.
1: Jo, byl to nátěr, já jsem to viděla na všech možných storíčkách, jak mě všichni provokovali a všichni tam jsou, já jsem tam nevyrazila a budu toho litovat ještě dlouho, podle mě.
0: Musím říct, že takhle profesionálně a jako energeticky narvanou show jsem nikdy neviděl. To bylo v podstatě divadelní vystoupení. On tam měl postavené kulisy, jakoby měl jako byt a měl sebou tři naprosto fantastické sboristy, kteří prostě zpívali úplně jako úplně na jeho úrovni. Víš, že prostě jako každý z nich podle mě má někde ve státech třeba svoji solovou kapelu a jezdí jako s tedy jako s kámoštví možná. A oni tak různě měnili jako místa, ze kterých zpívali, měnili kostýmy a do toho prostě tedy byl úplně, víš, mě úplně srdce na dlaně, bylo to fakt jako prostě naprosto dokonalá show. A potom jednu skladbu s ním zpívala právě jedna z těch zboristek, zpívala jako solo. A ty kráso, to bylo skvělý.
1: Já miluju, kdybych jenom slyšela tady ho Svimsa a nevěděla, jak vypadá, tak bych se ho rozhodně nepředstavila vůbec tak, jak vypadá. Já bych se ho představila jako takového něžného chlapečka, tohleto. A on je to prostě chlap jak hora. A prostě má takhle nádherný, silný hlas, který jako nejde jen tak předčit.
0: Já jsem se vždycky představoval jako takového toho hezouna v té výše rozhalené bílé košily, prostě ten s tou vánočkou, prostě takový ten jako hezounek prostě hollywoodského typu. A on je to takový prostě, no, takový jako...
1: Takový média.
0: Takový opravdu tedy, jako, no.
1: Potetovaný média prostě, ale jako neskutečný média, no. To jako, je prostě, ten medvěd, kterýho si fakt vystřelíš za to, co všechno prosypeš různýma automatama na nějakým lunaparku. Fakt, že jo, takový ten úplně neskutečný.
0: A co mě teda se hrozně líbilo, jak si hrál jako s publikem, kdy Lose Control ty první tóny, to pozná každý, že? Tak to tam prostě několikrát zandal během koncertu, pak se zasmál a začal zpívat jinou skladbu. A tohle to pak dal úplně samozřejmě nakonec, prostě, kdy jako tam 40 tisíc lidí pod stage prostě úplně se dostal totálně do euforie. Musím říct, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků jako hudebních, který jsem jako zažil. Takže pokud uvidíte někde v programu, že tedy bude opět v České republice, rozhodně si to nenechte ujít.
1: Berte ty lupeny okamžitě obratem.
0: A nebo poslouchejte Hydrádio Kontakt, protože tady ho máte denně.
1: Přesně, tak jako samý dobrý věci tady jsou u nás.

0: Don't worry, dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. Přátelé, my pojďme teďka k nám do našeho krásného kraje. Kde se vybírali penízky na silnicích?
1: Proběhla totiž blesková bezpečnostní akce v celém Libereckém kraji a odhalila, 8 hodin to trvalo, jo? 8 hodin to trvalo a celkem 138 dopravních přestupků.
0: Mega.
1: Co děláte na těch silnicích, sakryš?
0: Za 8 hodin to je masakr.
1: Za 8 hodin to je neskutečný, protože to je docela randál.
0: No, dokonce chytli i jednoho opilého řidiče a jednoho neplatíče pokut.
1: Ale, takže vidíte to, ono to může přijít z nenarání. To je takový ten přepadový test, ve škole. Všichni jsme to nenáviděli a vidíte to, ani škola skončila pro spoustu z nás, ale přece jenom tyhle ty přepadovky pokračujou.
0: Přesně. Přátelé, tak když už si dám to pivínko, tak to nechám někde odstavené, že jo. Nohu z plynu, šťastnou cestu a do dopravní info už za chvilinku na Hit Radio Kontakt.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
12: Léto má svůj zvuk.
13: Cinknutí ledu.
12: Smích přátel.
13: Hudbu, kterou máš rád.
12: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
13: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
13: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
2: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, léto. Léto období výletů a nacházení různých skrytých, někdy i méně skrytých míst, kde si můžete za drobnou úplatu se občerstvit. Já to miluji, když jdeš po lese a máš tam ten lesní bar a prostě najednou z ničeho nic. Jako řekneš si, já bych si dal pivko a zahneš za roh a ono tam je.
1: Mně se hrozně líbí tenhle koncept, že to jako, víš, že se někdo o to stará a fakt jako má v lidech důvěru, že to budou dodržovat. A takovýhle samotoč je aktuálně nově v Mašově v Českém ráji, kde třeba točí i Svianý. Naše pivko. Oh. Nebo taky Svianilu, samozřejmě je tam i nealko, ale máte tam drobný občerstvení, máte tam prostě nějaký dobroty, které se takhle hodí přesně do baťušku na výlet a je to úplně skvělý. Takže rozhodně, pokud půjdete třeba nějakou trasou v Českém ráji, tak v Mašově se zastavte. Jsou tam dokonce i ty ukazatele, kudy, kam, za jak dlouho se dostanete k tomuhle samotoči a tak se tam zastavte. Hoďte tam nějaký drobný peníz, takhle hezky. Platit se dá i QR kodem, jo, jsme moderní doba, takže samozřejmě i tahle možnost tam je a prostě skvělý koncept.
0: A prostě nejezděte autem, ať si můžete dát Sviánky k tomu, no. A my vám teď pustíme další skvělou muziku. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí, a

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor na D10 mezi 66. kilometrem a 71. kilometrem ve směru na Turnov. Probíhá tady údržba vozovka v levém jízdním pruhu.
0: A bacha v Liberci. Stále platí, že v Košické ulici došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním. Počítejte tady stále s omezením provozu a možná i menším zdržením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec CZ.
12: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
13: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Tuzemské čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, někde i více. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, ještě za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů, hlavně u nafty. Cesta vlakem by mohla být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Probíhá formou dotazníku, který přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
14: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
13: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Automobilka Škoda zahajuje tradiční letní dovolenou. Potrvá 2 týdny a celkem si bude volno užívat bezmála 37 tisíc lidí. Hromadnou dovolenou podnik využije k nutným opravám a rekonstrukcím. První zaměstnanci se do práce začnou postupně vracet noční směnou. Z neděle na pondělí 3. srpna. Fotbalová Sparta zná soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů a rozhodně ji nečeká nic lehkého. Los ji totiž dnes vybral francouzský Lyon. První zápas se bude hrát v Praze 4. nebo 5. srpna. Odveta pak 11. na hřišti soupeře.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na severu stále měříme teploty okolo 18, taky to jsou dnešní maxima, máme zataženo, místy oblačno, můžou se také objevovat přehánky, k večeru bychom ale měli počítat taky i s polojasnem.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt a s vámi stále Deňa Janečková a Jirka Krupica.
1: My pokračujeme v dalších nadupaných a skvělých hitech, protože pondělní odpoledne si musíme prostě zpříjemnit jenom tou nejlepší muzikou.
0: A za chviličku si třeba prozradíme, proč by bylo skvělý pracovat v továrně na Coca-Colu. Ale na to si určitě počkejte do té doby hity. Jdeme na ně.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Hello, darkness, my

0: Dnes máme Mezinárodní den přátel. Už jsme řešili vaše oblíbené seriály, taky už jsme načali. Kým by chtěla být, nebo kdo je jako Deňa, kdyby byla jako v seriálu Přátel, tak říkala, že rozhodně Jennifer Aniston, tedy Rachel. A seš to jako povahou, anebo protože prostě se ti líbí jako ženská, tak bys chtěla být jako ona?
1: Obojím.
0: Jo.
1: No, jako já nevím, jaká je Rachel postava, protože jsem už zmiňovala, že nevím, jak, že jsem neviděla. Přátelé, každopádně Jennifer je prostě skvělá, jako já ji mám strašně ráda a celkově se mi líbí její vystupování, takže já bych rozhodně byla vždycky ona.
0: Já myslím, že u nás chlapů je to jednoduché, my jsme tak nějak všichni tři. Hrozně bychom chtěli být jako Chandler, protože je prostě vtipnej. Občas jsme trošku hloupí jako Joey a ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme občas trošku plačky jako Ross.
1: Prostě tři v jednom.
0: Tak, tak. A nás by zajímalo, co jste třeba vy. Jako napište nám to na WhatsApp, nebo si to tak jako třeba řekněte jenom mezi sebou.
1: Jo, přesně, s kámošema, když tak, už je dneska den kámošů, tak aspoň máte důvod mu zavolat a já si úplně představit tu situaci, voláš kámošovi a řekneš nic, jakože, že to normálně hovor po celém dni, čau, kdo bys byl, kdybys byl s přátel někdo.
0: A ještě takový ten kámoš, který jsi třeba 5 let neviděla, víš?
1: No. Jako tak,
0: hej, pojďme si udělat výzvu, pojďme zavolat teďka všichni nějakému dávnému kámošovi, který víme, že to unese a prostě úplně na random, bez nějakého čau, jak se máš, prostě jenom. A kdybys byl jako postala s přátel, kdo bys byl?
1: No.
0: A pak normálně odpoví, jo, tak dobrý, měj se hezky, čau.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: My jsme v úvodu hodiny jsme slibovali, že prozradíme, protože je fakt jako skvělý pracovat v továrně na Coca-Colu. A teď vám to prozradíme. Totiž to zvěděla, ne? Že jako součástí složky, nebo jedna ze složek při výrobě Coca-Coly jsou listy koky, proto je to Coca-Cola. A dokonce to jednu dobu jako obsahovalo jemné jako náznaky jako kokainu, ale to už je dneska samozřejmě zakázané. Dokonce Elon Musk prohlásil, že chce koupit firmu Coca-Cola, aby tam ten kokain mohl vrátit do toho. Nicméně v průběhu výroby...
1: Businessman prostě.
0: Přesně, je to týpek. V průběhu výroby tohle lahodného nápoje, tam se opravdu listy koky dováží, akorát, že vlastně ten kokain z nich se jako odstraní a ten zbytek se do té jakokoliv dá. A teď si typni si, kolik kokainu vyprodukuje taková továrna na Coca-Colu, jedna jediná v Americe, která má tohle povolení, za rok. Je to v kilogramech, to ti prozradím.
1: V kilogramech, já jsem se chtěla ptát, ty kráso, nevím, no, tak...
0: To 52 kilo kokainu ročně.
1: No.
0: A teda firma tvrdí, že veškerý ten vyrobený kokain dává do farmaceutických firem.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
2: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
3: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
4: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nelutujem. A Adam Ďurica dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. To je takový hit, který bych pustila svojí kamarádce, protože nelituju žádnou chvíli s ní, jo? A dneska den přátel, takže samozřejmě. A další hit navazuje na taky přátelství, protože to je potřeba oslovovat. Každý den. Celebration. A tak, Fun Factory.
1: Přátelé, pokud máte po ruce svýho kamaráda, kamarádku, tak teďka chytněte kolem ramen a pojďte pařit s náma.
0: A nebo pokud máte telefon, tak hnedko teď ho vytočte a volejte mu a puste mu tenhle song. Jen tak taky, bez žádného ani oslovení, prostě jenom to tam dejte.

0: Přátelé, opět je tady vámi milovaná a oblíbená soutěž o permice s Royal Sunem.
1: Solární studio, kam můžete vyrazit, kde se rozhodně nespálíte, jako třeba já jsem se spálila na slunci. A já mám teda jako historku hadr. My jsme vyletěli na Floridu, do Spojených států, a poslední den jsme si tak vyrazili do Miami, já jsem usla na pláži a samozřejmě jsem se krásně spálila a moc dobře jsem věděla, že mě ten druhý den čeká 24-hodinová cesta. Jo, nebylo to nic příjemného. Každopádně, kdybych měla základ ze solárka, tak se mi to samozřejmě nestane. Bohužel.
0: A takhle to funguje.
1: Jsem. Jo, takhle to funguje. Když zajdeš do solárka, aha, takhle před dovčou, že víš, že tě čeká, budeš prostě na slunci a takhle, tak si uděláš takový základ a už prostě máš tu menší riziko toho spálení.
0: OK, vidíte? Už jsem zase o něco chytřejší, příště to takhle udělám. A ne jako každý rok, první sluníčko šupírka se loupe. Tak, ale přátelé, pokud i vy byste chtěli třeba získat tady právě tuhle tu permici a udělat si ten základ, i když půlce léta, tak určitě nám napište, to je super nápad. Napište nám, kde vy jste se spálili. Nějakou vaši historku, kde jste se spálili, nebo nějakou jinou se sluníčkem prostě, kdy jste se třeba museli schovávat.
1: A jak jste to řešili stínu? Třeba? Tak. Já jsem se totiž namazala jogurtem.
0: A to je není špatný
1: no,
0: nápad.
1: No, není to špatný, ale jakoby v tom letadle to byla fakt bomba, no, potom těch 14 hodin. Takže skvělý. Každopádně vy nám to pište na WhatsApp, co jste měli vy za zážitky se spálením se.
0: 606-825-404, to je to číslo, na kterém můžete získat tuhle tu krásnou cenu permanentku do Royal Sunu. Pojďme na to, hodně štěstí.
2: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerský hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
6: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
7: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin. Asi nedokážu ani není popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Přátelé, sváča na dovolenou je ustavičné téma, které podle mě se řeší úplně jako napříč generacema, napříč místy, prostě každý s každým.
1: V Česku.
0: Ano. V Česku. A jako já už jsem slyšel...
1: Jsme experti na to.
0: Fakt, jako že už se i týpek bavil s policajtem na chodníku, prostě jako. Jo, já to pokud to zaplatím. A balíte řízek sebou? Máte sebou, chlapi? Máte něco?
1: To je prostě taková klasika, to je prostě řekni Čech, aniž by si řekl, že jsi Čech.
0: No, jako
1: děláš že... si prostě řízek.
0: Tak. Dokonce, když se člověk podívá jako na festiácích a tak, když se prostě tak ty lidi tam prostě propašují tu sváču. Prostě,
1: alobalu hezky.
0: Skvělý. A teďka jsem narazil na internetu na jednu anketu tady od nás jako z kraje, kde je to úplně jako jasný. Otázka zněla, balíte si na dovolenou jídlo z domova, jo? A teď prostě všechny možnosti, které tam jsou, mají pod 20% hlasování. Jako někteří jo, někteří ne, někteří podle lokality. A 45% odpovědělo, jasně, řízek je jistota. Miluju.
1: Neskutečný.
0: Miluju.
1: Jako já, když jsme jezdili na letiště s mýma prarodičema, tak děda vždycky balil. Vždycky balil. A to bylo, víš, že to na to letiště ještě musíš přijet ještě o 6 hodin dřív. Tenkrát se to tak řešilo a vždycky jsme měli chleby, řízky, okurky zvlášť, všechno možný prostě.
0: Tam je ale důležité, co děda balil, jestli sváču nebo holky.
1: Sváču.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor na trase Turnov Jičín u Radvánovic. Bourala dvě osobní auta, na místě je policie, projíždíte jedním pruhem.
0: Pozor za Křižany směrem na Zděslavu, je silnice průjezdná jedním pruhem kvůli odklízení spadlého stromu.
1: A pozor taky v Liberci v Košické ulici, došlo ke střetu osobáku s nákladňákem, počítejte tady stále s omezením a taky zdržením.
0: Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Do Česka se zřejmě už dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky tam provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči pak nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna k večeru totiž nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí při pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka pak bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 85% slunečního disku. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce teď figuruje Francie.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Zítra čekáme na severu ráno polojasno, odpoledne potom větší oblačnost a možnost taky přeháněk. Nejvyšší teploty zítra 17 až 20 stupňů.
0: Pokud razíte někam do víru velkoměsta, tak očekávejte teploty 11 až 8 stupňů, což znamená nějakou mikinku sebou.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi Deně Janečková, Jirka Krupica.
1: My vyrážíme do další hoďky a rovnou před námi další pecky.

0: Na Hit Radio Kontakt si užíváme sami skvělý hity. Kamarádi, o víkendu taky skončilo zastropování cen benzínu a cen pohonných hmot, což není úplně příjemná zpráva. Jako tankovat teďko do mojího malého Opel Corzy za třeba 17 stovek prostě bolí.
1: To věřím, no. A já co jsem zatím jezdil kolem benzínek, tak jsem všude viděl jako 38 a říkal jsem si, to je super.
0: No, ono to stoupá tak jako docela nenápadně, ale stoupá. Každopádně já jsem koukala a hledala, kde byste mohli vy natankovat asi úplně za nejlevněji. Klasika je sousedská, ať už je to Primka nebo Globus, kde ty ceny benzínu jsou ještě stále pod 40. 39,90, pořád tam není to 40, jo? Takže to je dobrý.

0: Nafta se drží na 38,90, což taky vám to pěkně stouplo, nafťáci, jako, ale já se směju, protože prostě nafta vždycky stoupá.
1: Vy jste super, mít motorku, nebo skuter, víš, to má tak hrozně malou nádrž, že...
0: Nejlepší je mít kolo.
1: Nebo
0: chodit prostě pěšky. No, ale každopádně koukala jsem i na další a když jsem projížděla do Jablonného v Podještědí o víkendu, tak na místní Orlence, tak jsou stále ceny benzínu okolo 38,90, což mi přijde zatím asi ta nejlepší cena tady u nás blízko Liberce, takže tam, pokud máte cestu, anebo i když nemáte, tak si tam prostě zajeďte.
1: Je to tak, přátelé, jak to vidíte a slyšíte, tak na Hitradio Kontakt ty nejužitečnější informace a taky ty nejlepší hity. Posíláme další.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, jejich fantastický duel, duet. Die with a smile. Když občas je to v tom zpěvu taky trošku jako duel.
1: Jo, rozhodně. Kamarádi, my jsme se tady bavili před malou chviličkou o tom, že došlo ke schválení, nebo vláda schválila zákaz telefonů ve školách. A moje otázka zní, oni se někdy dovolili ty telefony?
0: No to se nikdo neptal, my jsme tam prostě, víš, já jsem ta generace, co jsme s tím začali, protože jsme byli první, kdo začal mít telefon, mobil.
1: No jasně, jakože telefon, že tam máš, to je jasný, já jsem taky nosila do školy telefon, ale nesměli jsme na něm nikdy bejt. A nepamatuju si, že by přišlo nějaký jako...
0: No to ne, teď, tak, ho, nesmíš mít jako, teď ho nesmíš mít už jako vůbec.
1: Jo, prostě jako, musíš dole ve skřínce prostě.
0: No, hele, některé školy to doteď řešily tak jako po svém. A to se mi hrozně líbilo, že měli třeba, víš, jako uzamykatelné skřínky a každé ráno tam při příchodu do školy se odložila telefon a při odchodu zase si ho jako vzala. Protože zase na druhou stranu v dnešní době je super, aby, jako, aby děti měli u sebe telefon, kdyby třeba potřebovali zavolat záchranku nebo něco, kolikrát už se to stalo. Ale jako jo, já s tím souhlasím, že prostě dneska víš, že furt svajpujou podle víc,
1: no, aby si posílili psaníčka. Taky s tím samozřejmě souhlasím, protože ono je to potom dost smutný, když si vzpomenu na nás, kdy jsme tam chodili po chodbách a dělali tam jakoby falešný štípačky, třeba jízdenek a hráli jsme si prostě na imaginární autobusy a teďko vyjdeš ven na chodbu a děcka prostě jenom koukají do telefonu.
0: A on je taky problém, víš, že ty telefony jsou jako mnohem zábavnější, než když jsme je měli my.
1: Já jsem tady
0: denně ukazoval svůj Motorola, teda Alcatel One Touch Club, což byl můj první telefon, měl dvouřádkový černobílý displej. O internetu jsme si mohli nechat zdát, takže nějaké vádění, jako v testech. My jsme si do těch telefonů schovávali taháky, jako papírek prostě.
1: Já jsem taky ještě ta generace, která si psala papírky a která si psala malý taháky třeba na propisku a tak, já jsem měla těžký vychytávky, takže...
0: No jak to máte vy, přátelé? Napište nám na náš WhatsApp.
1: 606 825 404.
0: Souhlasíte s tím nebo ne? Těšíme se na vaše odpovědi, do té doby třeba za chviličku činasky.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
3: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tam léto v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
2: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemný, ne?
3: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
2: Nevím, asi seskok z letadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
3: Tak není na co čekat. Protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
2: Hele, fakt jo, jakože zrovna tandemovej sesko.
3: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Let balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit. Tak teď je ta správná chvíle.
2: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
3: Ale musíš.
2: A ty jsi to zkoušel?
3: No jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
2: Jako fakt nevím, no.
3: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
2: No tak jo, no teda.
3: Slibuješ?
2: No, na svou čest.
3: Okay.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl do dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Franto, co jsi to zaskoupil?
13: Zavařovací hrnec.
12: A co budeš dělat?
13: V létě okurky, v zimě svařák.
14: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
17: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Před chvílí jsme se s váma bavili na téma toho, že na vládě prošlo zákaz mobilních telefonů, ještě samozřejmě bude nějaké to připomínkové řízení a tak dále, ale už jsou zase o krok dál, aby to úplně plošně prostě zakázali. A nás zajímalo, jaký je váš postoj tady k tomuto tématu.
1: Spousta z vás se totiž stejně jako mě řadí k tomu, že by se ty telefony prostě měly zakázat. Tyhle ty internety přece nemůžou být ve školách, všechno se dá najít v učebnicích. A je pravda, že jako málo kdy se stává, že to máte, že mají děcka ten telefon na něco jinýho než na nějaký četování a na takový to surfování navíc. Jo, že by to měli fakt jakoby na to učení nebo tak. Samozřejmě tam je potom ta výjimka, kdy učitelé můžou říct, vytáhněte si telefony, najděte si něco a pojďte si zahrát třeba Kahoot.
0: Kahoot nebo třeba můj kamarád učí ve škole a používá hodně jako umělou inteligenci. Třeba udělejte, že rozdělte se do skupin a teď prostě, já nevím, pobavte se na téma, jak by vypadala Česká republika, kdyby, nebo jak mohla vypadat tenkrát a udělejte prostě výstup z té vaší diskuze pomocí umělé inteligence, generují třeba obrázky a tak. A to by je super.
1: Jako no. Já jako odbočím od tématu, ale bych strašně chtěla jakoby do školy teď zkusit si to jenom, jaký to je s tou umělou inteligencí. Já totiž jako jsem umělou inteligenci neměla, za mě, ale jako tyhle, to by se psali ty úkoly prostě, to by byla taková paráda.
0: Zkusit chodit do školy, když byl Google.
1: Ach jo.

0: a my si užíváme skvělý hity, který si budete ale užívat i dneska po 18. hodině. Protože vás čeká Hit Radio Classics, samý skvělý pecky, a to společně s Káťou Pechovou.
1: Je to tak, přátelé, ty nejlepší hity. Jako to je prostě pro mě vždycky taková večerní nostalgie. Víš, jak jako odjíždím z rádia, dám si to do sluchátek, prostě
0: no, jasně.
1: Totálně si úplně ujíždím na vzpomínkách. My jsme dneska vzpomínali na naše staré třeba mobily, vzpomínali jsme na staré seriály, tak já se úplně mega právě těším na to, jak si dneska na ty sluchny, víš, a pojedu si ty 90-kové mileniální hity. To
0: jo, pokud vy byste se chtěli přenést do téhle doby, trošku si zavzpomínat, tak laďte dneska od 6 do 9, protože to bude nabitý samýma peckama.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štíl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
18: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Hit Radio.
2: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Avril Lavigne, Skaterboy, Fetru Hitrády a Kontakt krátce před 18. hodinou. Je na čase se pro dnešek rozloučit, kamarádi, protože už se nám naplnil čas a to znamená, že za chvíli si vás do svých otěží přebere Káťa Pechová. My se uslyšíme zase zítra ve 3, budu se na vás těšit, mějte se krásně a zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na trase Turnov Jičín u Radvánovic, jsou v sobě dva osobáky na místě policie a jezdíme jedním pruhem. Pozor taky za Křižany směrem na Zdislavu, je silnice průjezdná jedním pruhem kvůli odklízení spadlého stromu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Když hlad nepočká, je tu Bold Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bold Food. Jídlo bez čekání.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
6: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
7: On air.
0: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeluci Daňková. Až o koruny zdražila místy paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
9: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na to temech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
8: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zavřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji 25 stupňů.
11: Krásný večer, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijem si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

ještě Whitney Houston, Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, hele, ať se vydejte ploty. Jako dotklu se vás to, protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co, přes den dobrý, jo, to ještě příjemné, myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch třicítkách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetřiky, jo? Možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, Westlife.

0: It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80, 90 a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedné z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku, k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
7: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Jenny from the Block, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, taková zajímavost, skončilo nám mistrovství světa, ale pozor, víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Jo, už přes půl století se koná v anglickém hrabství Norfolk. Letos na trati 33 cm. Všechny naprosto rozsekal šnek majitele. Pozor, ten šnek urazil trať, připomínám 33 cm, za 3 minuty 25 sekund. Huh, představte si tu rychlost, jo. 33 cm za 3 minuty 25 sekund. Jak musel vidět ten svět rozmazaně, jo. Ty kadla mu vládly. Neskutečná rychlost. Co mu k tomu asi hrálo? Asi tohle.

0: Boy George a The Crying Game v éteru Hitrádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anna K.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
3: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Krásný večer, minuta po 19. hodině, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to by bylo, aby chyběl král popu. To by nešlo. Ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

0: Garrett Gates to prostě umí. Suspicious Minds v éteru Hitrádia, krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U téhohle se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

One Sweet Day, Mariah Carey a Boyz II Men na Hit Radio. Krásný večer, no pozor, pánové, doufám, že doma sekáte latinu, protože hele, možností je spoustu, jo. Jedna paní v Británii si teď třeba vzala svůj lustr, takhle, moc hezký lustr, jo, takovej fakt jako okrasnej, jsou na něm cinkrlátka, jo, fakt jako moc hezký lustr, no a jednoduše proto, a ona teda to odůvodňuje tím, že poslouchá mnohem lépe než její bývalý manžel, což je jasný, že jo, lustry nemluvěj a taky neumějí jako odporovat, jo, a odejít sami z místnosti většinou, ale pánové, jo, zvláště jestli máte třeba doma hodně hezký lustr, nebo vaše paní ráda nakupuje hezký lustry, nebo něco podobného, tak buďte hodní, jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak milásko řekni, jaký jsi měla den, ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět 10 minut, věřte mi, stačí, ona bude strašně šťastná. No a dámy, by teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo, R.E.M. a Bad Day právě teď.

0: Don McLean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu už jenom 4 dny. Tak nic, jo? Úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Cock Robin.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Léto má svůj zvuk.
7: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
7: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
7: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
7: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
4: Hit Radio.

8 hodina je tady, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová, tak je to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď Kabáti a její

Dido a Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatno, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě když si nechá

0: Oasis prostě nikdy nesklamou. Don't look back in anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran, k tomu Magic Affair nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

Jana Kirchner a Modrá v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let, jo. Protože VHO teďkon aktualizovala svoji klasifikaci a to znamená, že mládí je do 45, mezi 45 až 59 je to průměrný věk, no a až potom je to trošku starší věk, jo. Tak jsem to pojmenovala já teda. Každopádně ano, do 45 jste prostě mladí. Pohoda, žádný stresy, všechno před sebou. To je docela dobrý, ne? Si takhle říct, třeba pokud jste teď měli pocit, že už jste starší, nejste, normálně jste mladěši, můžete bláznit, to v určitý míře, prosím vás, pozor, přece jenom, jo, to tělo nevydrží všechno, takže jako zadovaďte si, ale něžně, jo. K tomu na dovádění Five and Queen.

0: Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2. Mějte se hezky, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

chance just to touch your hand.

bitch, the worm on a

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Auto Koutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Já jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.